0: Znojemský řeč o tom, že otázka Moravy zývá především.
1: Ave Maria.
2: Javeriana Estéreo, sin fronteras.